ma sladkých leptíra, už žeči nichove siene, kroz úzdach miline i šaptanie svile, kada se skupi